o něm se řadí do roku 1263, kdy jej český král Přemysl Otakar II. Věnoval nově založenému klášteru ve Zlaté Koruně. Cítíte to déjà vu? Také máte stejný pocit?

0: vaše blízké a ještě si to báječně užijete. Autoškola Ile Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná

0: Vírá jsou mu jaksi přivoleni,
1: Ano.
0: takže ano, občas je to jako dost složitý s některými lidmi se na čemkoliv jako dohodnout.
1: Ano, ano.
0: Ale jenom tak

tomu, abych podal tu přihlášku na Dakar, ale mělo to ještě jedno úskalí, že samostatně, jo, jako sám člověk by to nezvládl,

Českého spolku. Sešli se, aby prvním ze dvou tohoto roku plánovaných představení dovršili oslavy 33. výročí obnovení novodobých hořických pašových her.

0: Český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Miraj.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Hrady.cz.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Hrady.cz.

presbytáře a podsklepená sakristie s křížovou klembou. Vlivem dalších rekonstrukcí byla stavba opatřena prvky dalších stavebních slohů. Vstupní předsíň

0: Že už...
1: Přijde mail. A to je zase takové hezké, jako přijdou Vánoce, přijde mail. Ano, přijde mail. Hele, 21 let a takhle velký, jako takovýhle show, který ono

0: Národního výboru zákaz dosidlování.
1: V roce 1952 pak vyšla

Dobře, potkáváš se s většinou české hudební špičky, nebo téměř se všemi. Typické pro vás je, že vy výhradně stavíte na české hudební, české a moravské a slovenské. Ano. A slezské,

Ne, jeden náš podnik, který se jmenuje Agriprod Munice, tak překrývá oblast, kde je také Bažantnice Hluboká. A my jsme dostali tu důvěru, že jsme dostali možnost vlastně a šanci

0: se s obcí domluvit.
1: Díky nim se podařilo třeba osvobodit školu z náletu, takže dneska vidíme pod cestou alespoň zbytky školy.